0: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž.
2: Dřív

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
1: Vzpomínám, když jste hrá před léty, začaly lítat rakety, zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se moh docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme

0: Kroměříž.
1: Pohodový den přeji, ladíte rádio Kroměříž. Kdo pojede v úterý 22. září autobusem nebo trolejbusem v Otrokovicích, tak může nechat tentokrát peněženku v kapse. Doslova, na závěr Evropského týdne mobility bude MHD na všech spojích dopravní společnosti Zlín Otrokovice po celý den zdarma. Otrokovice mají během týdne také program zaměřený na cyklistiku, turistiku, sport a aktivity pro děti. Den bez aut tak letos nebude jen symbolický. Lidé si mohou veřejnou dopravu opravdu vyzkoušet bez placení jízdného. Ježíš, kéž by to tak bylo pořád, že jo? To by bylo super. Ladíte rádio Kroměříž, krásný den přejeme.
0: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda rádia Kroměříž.

0: tonight, I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant, I won't call on you at all.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
2: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž. Pojďme na novinky. Řidičům v centru nově pomáhají informační panely, které ukazují počet volných parkovacích míst. Systém zatím sleduje velké náměstí, obě parkoviště na Rýgrově náměstí a parkovací dům s vjezdem z Velehradské ulice v Kroměříži. Panely jsou na náměstí Míru Miličově náměstí a v ulici 1. máje. Později by se do systému měla přidat také parkoviště ve Vejnoanovského ulici a na Hanáckém náměstí. Takže pokud hledáte parkoviště, což bývá problém v Kroměříži, tak tady máme užitečné pomocníky. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.

Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž. How do you describe a feeling? I've only ever dreamt of this.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, krásný den. Doufám, že si ho užíváte, jestli si zrovna třeba čtete, tak by mě zajímalo, kdy vám někdo zaplatil naposledy za to, že jste si četli. V Singapuru teď totiž zkouší přesně tohle. Když si člověk zapíše alespoň 15 minut čtení denně a za 50 takových čtenářských dnů, tak dostane jeden singapurský dolar. Na přivýdělek to teda jako úplně není. Smyslem je spíš udělat z četby pravidelný návyk a trochu konkurovat nekonečnému scrollování na telefonu a levnému dopamínu, jak se říká, ale vlastně je to zajímavé, že jsme se jako dostali do doby, kdy stát hledá způsob, jak lidi motivovat, aby na čtvrt hodiny odložili displej a otevřeli knížku. To je zajímavé, takže u nás to asi nehrozí, že by nám za to někdo platil, ale raději knihu, přátelé, raději knihu. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, hezký den.
2: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí opět Aradeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to zažít znova.
3: www.radiokroměříž.cz

0: nejen z našeho regionu, tentokrát zamíříme do Zlína. Velké kino ve Zlíně čeká po více než 10 letech uzavření rozsáhlá rekonstrukce. Z jednoho sálu vzniknou dva víceúčelové prostory pro filmy, koncerty, festivaly nebo konference a vedle kina má vzniknout podzemní parkoviště přibližně pro 350 aut. Promění se také náměstí práce, kde má místo části současného parkování přibýt prostor pro zeleň a odpočinek. Podle současného harmonogramu by práce mohly skončit až v lednu roku 2029.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
2: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

It's not a crime when you look

0: Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a svět techniky. V hlubinách Jižního oceánu u Antarktidy objevili vědci nový druh masožravé houby, přezdívané smrtící koule. Tvor připomíná průsvitnou bublinu, ale místo filtrování vody aktivně loví drobné korýše pomocí mikroskopických háčků. Objev padl v hloubce přes 3,5 kilometru během robotického průzkumu mořského dna. Nález potvrzuje, že i v extrémních hlubinách oceánu existuje nečekaně složité a dosud neznámé formy života.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Raní jízda.

0: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž.
2: V našich srdcích rána řezná, nikdo krom nás vůbec nezná. Důvod, proč stala se tou vadou na kráse. Stále jsme dál v koutcích

známek, než bármenů básních šrámek. Každý z nás nese si stopy svých obsesí, způsobených činy vrahů, našich dávných smutných vztahů a snění o šanci.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den na Rádio Kroměříž. Myslíte si, že už jsme na planetě objevili všechny kočky? A tím nemyslím, že bychom počítali ty kočky, ale jakoby druhy. Tak ne, v Bolívii vědci oficiálně popsali nový druh divoké kočky, který je dokonce menší než běžná domácí kočka. Já jsem strašně ráda, když jsem tady tuhle tu zprávu vůbec četla, protože mně jako přijde až neuvěřitelný, že ještě jde objevit nějaká jiná třeba kočka nebo jiné zvíře, než to, co vůbec známe, jo? OK, u prvoků to neřeším, ale u koček to je zajímavé. No pojďme zpátky, genetické analýzy ukázaly, že se její vývojová větev oddělila od příbuzných přibližně, a teď si držme klobouky, před 1,4 milionů let a jde o první nově pojmenovaný žijící druh divoké kočky už za více než století. Takže zatímco doma přesně víme, kde nám kočka v noci zhodí květináč a tak dále, tak v přírodě pořád existují kočky, které věda teprve poznává. To je krásné, já jsem tak ráda, že to nejsou jenom ty špatné zprávy, že by nám tady vymíralo všechno, ale že se prostě objevují i nový druh, třeba kočky. Tak jo, super. Já předpokládám, že ti, co mají doma dneska kočku, tak nový druh neobjeví, bude zase všechno tak, jak má být. A mějte pohodový den ve společnosti Rádia Kroměříž.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
3: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí opět Aradeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.
4: Chci to zažít znova.
5: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den s Rádiem Kroměříž. Pojďme do Uherského Hradiště. Dům dětí a mládeže Šikula se po více než roce vrací do opravené budovy v ulici Purkyně. Děti dostanou modernizované učebny i nové prostory pro řemeslné a technické aktivity, kde si budou moci vyzkoušet například práci s novými technologiemi a drony. Budova má také nový výtah a bezbariérové zázemí a proměnou prošla i zahrada s hřištěm, ohništěm i interaktivními prvky. Rekonstrukce vyšla na více než 29 milionů korun.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 1 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
3: I teď se skvěle osvěžíš

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Čavec, tady stráže z kapely Street 69 a já zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž.
2: Není

Vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou, hodíme to do figury a pik, pik, poza.

0: Rádio Kroměříž.
1: Na Rádiu Kroměříž máme rádi novinky nejen z našeho regionu. Pojďme do Holešova. Podzim na zámku bude letos hodně hudební. Série Muzika Holešov nabídne do konce listopadu 4 koncerty a mezi hlavní jména patří baritonista Adam Plachetka nebo houslista Josef Špaček. Plachetka vystoupí 28. října s Filharmonií Bohuslava Martinu, Josef Špaček pak 29. listopadu. Spojí Vivaldiho čtveroročních dob s hudbou Astora Piazzolli. První koncert celé pozimní řady je naplánovaný už na 4. října. Tak jo, užívejte si koncerty, no a samozřejmě krásný podzim ve společnosti Rádia Kroměříž.
2: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí opět Aradeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.
3: Chci to zažít znova.
4: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž řidičům ukáže, kde je volno. Zahrada panského domu v Uherském Brodě se otevřela po revitalizaci. A Zlín získal první bod v sezóně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Řidiči v Kroměříži mají nově lepší přehled o volných parkovacích místech. Informační panely ukazují aktuální obsazenost parkovišť na Velkém náměstí, Rigorově náměstí a v parkovacím domě ve Velehradské ulici. Panely jsou umístěné na náměstí Míru, Miličově náměstí a v ulici 1. máje. Město za jejich instalaci zaplatilo zhruba 700 tisíc korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Zahrada panského domu v Uherském Brodě se po rozsáhlé revitalizaci znovu otevřela veřejnosti. Prostor v centru města nabídne více zeleně, nová místa k posezení i zázemí pro kulturní a společenské akce. Přibylo 35 nových vysazených stromů, travnaté plochy, lavičky, odpadkové koše a nové osvětlení. Součástí zahrady je také nový altán, pískovcové schodiště a další prvky, které mají vytvořit příjemné místo pro odpočinek i setkávání.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj se zapojí do připravovaného česko-vietnamského inovačního centra. Jeho cílem je přivést do regionu talentované výzkumníky a technologické začínající firmy z Vietnamu a nabídnout jim podmínky pro další rozvoj. Spolupráce se zaměří například na umělou inteligenci, robotiku, zdravotnické technologie, biotechnologie nebo energetiku. První projekty by mohly do Zlína dorazit v prvním čtvrtletí příštího roku. V prvním programu se počítá nejvýše z 15 projekty.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína získali v neděli 20. září první bod v letošní šancelize. Na hřišti Jablonce remizovali 1-1. Zlín poslal už ve 3. minutě do vedení Štěpán Šmiga. Domácí vyrovnali až v nastaveném čase 2. poločasu. Zlín tak po 9 kolech stále čeká na první vítězství.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Pohodový den přeji, ladíte rádio Kroměříž. Kdo pojede v úterý 22. září autobusem nebo trolejbusem v Otrokovicích, tak může nechat tentokrát peněženku v kapse. Doslova, na závěr Evropského týdne mobility bude MHD na všech spojích dopravní společnosti Zlín Otrokovice po celý den zdarma. Otrokovice mají během týdne také program zaměřený na cyklistiku, turistiku, sport a aktivity pro děti. Den bez aut tak letos nebude jen symbolický. Lidé si mohou veřejnou dopravu opravdu vyzkoušet bez placení jízdného. Ježíš, kéž by to tak bylo pořád, že jo? To by bylo super. Ladíte rádio Kroměříž, krásný den přejeme.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.
6: Chci to

Rádio Kroměříž a to nejlepší z milénia. Právě teď.

0: a zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Servis Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Servis. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace.eu.

0: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
1: I na Hradišsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

už dobře znám, to tiché hřmění, kdy zrcadlením se vrací to, co ztrácím.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kraj podpoří obnovu rybářského pavilonu v Kroměříži. Uherskohradišťský stadion dostává nový trávník. A Slovácko remizovalo s Baníkem 2-2.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Zlínský kraj přispěje více než 645 tisíc korun na obnovu západního průčelí rybářského pavilonu v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Při letošní opravě terasy se ukázalo, že další zásah potřebuje také průčelí a lítinová konstrukce pavilonu. Práce mají být dokončeny v listopadu. Kraj zároveň poskytne 2,1 milionu korun na záchranu historické dřevnice a sušírny ovoce, které se po obnově stanou součástí Muzea lidové kultury a tradic Vlachovska.
0: Uherskohradišťsko.
1: Na městském fotbalovém stadionu v Uherském Hradišti pokračuje obnova sportoviště. Tréninkové hřiště dostalo nový trávník třetí generace, který nahradil původní umělý povrch. Město zároveň letos opravilo také východní tribunu stadionu.
0: Zlínsko.
1: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se zapojuje do celorepublikové kampaně Nestrať úsměv. Od 21. do 25. září nabídne veřejnosti bezplatné preventivní vyšetření dutiny ústní. Vyšetření bude možné absolvovat každý den od 13 do 15 hodin v 21. budově nemocnice. Je zdarma, není potřeba žádanka a trvá přibližně 15 minut. Zájemci se ale musí předem objednat na telefonním čísle 577 552 312. Vyšetření může pomoci včas odhalit změny v dutině ústní, které zpočátku nemusí způsobovat žádné potíže.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Slovácko v sobotu 19. září doma remizovalo s Baníkem Ostrava 2-2. Po gólech Dnefeho a Blahuta sice domácí otočili skóre, ale Baník v závěru vyrovnal. Slovácko tak ani po 9. kole nezískalo první výhru v sezóně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
1: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Citus.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádio Kroměříž. Pojďme na novinky. Řidičům v centru nově pomáhají informační panely, které ukazují počet volných parkovacích míst. Systém zatím sleduje velké náměstí, obě parkoviště na Rýgrově náměstí a parkovací dům s vjezdem z Velehradské ulice v Kroměříži. Panely jsou na náměstí Míru, Miličově náměstí a v ulici 1. máje. Později by se do systému měla přidat také parkoviště ve Vejnoranovského ulici a na Hanáckém náměstí. Takže pokud hledáte parkoviště, což bývá problém v Kroměříži, tak tady máme užitečné pomocníky. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Rockeři, bluesmeni, pozor! Stetson and Bourbon v otrokovické besedě 24. října, 19. ročník. Zahrají Krausberry, Dustin Arbuckle and the Damnations, YPS a Highway. Ochutnávky whisky podporují Zlínský kraj a město Otrokovice. Generální partner Slovak Intercargo 24. října Otrokovice. Stetson and Bourbon.
0: Rádio Kroměříž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Zveme vás k poslechu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Argentina vyhlásila nezávislost na Španělsku v roce 1816. Název této země pochází z latinského slova argentum, neboli stříbro. První španělští dobyvatelé si mysleli, že země je plná stříbra, protože domorodci jim dávali stříbrné dary. Argentinským národním znakem je slunce května, které je uprostřed argentinské vlajky. Představuje inského boha slunce Intiho. Argentina zaznamenala nejnižší teplotu v Jižní Americe a ta byla naměřena v roce 1907 minus 32,8 stupňů Celsia. Naopak nejvyšší teplota byla naměřena v roce 1905 a to 48,9 stupňů Celsia. V zemi se také nachází nejvyšší bod na jižní i západní polokouli a jmenuje se Aconcagua, která měří 6960 metrů. Argentina má přes 45 milionů obyvatel a 92% jich žije ve městech. Hlavním městem je Buenos Aires, která má přes 3 milionů obyvatel.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: I na Hradišťsku jsme si blíž.
7: Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž řidičům ukáže, kde je volno. Zahrada panského domu v Uherském Brodě se otevřela po revitalizaci. A Zlín získal první bod v sezóně.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Řidiči v Kroměříži mají nově lepší přehled o volných parkovacích místech. Informační panely ukazují aktuální obsazenost parkovišť na Velkém náměstí, Riegerově náměstí a v parkovacím domě ve Velehradské ulici. Panely jsou umístěné na náměstí Míru, Miličově náměstí a v ulici 1. máje. Město za jejich instalaci zaplatilo zhruba 700 tisíc korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Zahrada panského domu v Uherském Brodě se po rozsáhlé revitalizaci znovu otevřela veřejnosti. Prostor v centru města nabídne více zeleně, nová místa k posezení i zázemí pro kulturní a společenské akce. Přibylo 35 nových vysazených stromů, travnaté plochy, lavičky, odpadkové koše a nové osvětlení. Součástí zahrady je také nový altán, pískovcové schodiště a další prvky, které mají vytvořit příjemné místo pro odpočinek i setkávání.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj se zapojí do připravovaného česko-vietnamského inovačního centra. Jeho cílem je přivést do regionu talentované výzkumníky a technologické začínající firmy z Vietnamu a nabídnout jim podmínky pro další rozvoj. Spolupráce se zaměří například na umělou inteligenci, robotiku, zdravotnické technologie, biotechnologie nebo energetiku. První projekty by mohly do Zlína dorazit v prvním čtvrtletí příštího roku. V prvním programu se počítá nejvýše s 15 projekty.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína získali v neděli 20. září první bod v letošní šance lize. Na hřišti Jablonce remizovali 1-1. Zlín poslal už ve 3. minutě do vedení Štěpán Šmiga. Domácí vyrovnali až v nastaveném čase 2. poločasu. Zlín tak po 9 kolech stále čeká na první vítězství.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na Levné matrace EU a vyberte si z najväčšej nabídky matrací a roštú. Dopřejte svému telu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí opět Aradeček, Pólí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to zažít znova.
2: www.radiokroměříž.cz

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen z našeho regionu, tentokrát zamíříme do Zlína. Velké kino ve Zlíně čeká po více než 10 letech uzavření rozsáhlá rekonstrukce. Z jednoho sálu vzniknou 2 víceúčelové prostory pro filmy, koncerty, festivaly nebo konference a vedle kina má vzniknout podzemní parkoviště přibližně pro 350 aut. Promění se také náměstí práce, kde má místo části současného parkování přibýt prostor pro zeleň a odpočinek. Podle současného harmonogramu by práce mohly skončit až v lednu roku 2029.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.vystavavěžky.cz. Rockeři, bluesmeni,

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádio Kroměříž, krásný den. Doufám, že si ho užíváte, jestli si zrovna třeba čtete, tak by mě zajímalo, kdy vám někdo zaplatil naposledy za to, že jste si četli. V Singapuru teď totiž zkouší přesně tohle. Když si člověk zapíše alespoň 15 minut čtení denně a za 50 takových čtenářských dnů, tak dostane jeden singapurský dolar. Na přivýdělek to teda jako úplně není. Smyslem je spíš udělat z četby pravidelný návyk a trochu konkurovat nekonečnému scrollování na telefonu a levnému dopamínu, jak se říká, ale vlastně je to zajímavé, že jsme se jako dostali do doby, kdy stát hledá způsob, jak lidi motivovat, aby na čtvrt hodiny odložili displej a otevřeli knížku. To je zajímavé, takže u nás to asi nehrozí, že by nám za to někdo platil, ale raději knihu, přátelé, raději knihu. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, hezký den.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kraj podpoří obnovu rybářského pavilonu v Kroměříži. Uherskohradišťský stadion dostává nový trávník. A Slovácko remizovalo s Baníkem 2-2.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Zlínský kraj přispěje více než 645 tisíc korun na obnovu západního průčelí rybářského pavilonu v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Při letošní opravě terasy se ukázalo, že další zásah potřebuje také průčelí a lítinová konstrukce pavilonu. Práce mají být dokončeny v listopadu. Kraj zároveň poskytne 2,1 milionu korun na záchranu historické dřevnice a sušírny ovoce, které se po obnově stanou součástí Muzea lidové kultury a tradic Vlachovska.
0: Uherskohradišťsko.
1: Na městském fotbalovém stadionu v Uherském Hradišti pokračuje obnova sportoviště. Tréninkové hřiště dostalo nový trávník třetí generace, který nahradil původní umělý povrch. Město zároveň letos opravilo také východní tribunu stadionu.
0: Zlínsko.
1: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se zapojuje do celorepublikové kampaně Nestrať úsměv. Od 21. do 25. září nabídne veřejnosti bezplatné preventivní vyšetření dutiny ústní. Vyšetření bude možné absolvovat každý den od 13 do 15 hodin v 21. budově nemocnice. Je zdarma, není potřeba žádanka a trvá přibližně 15 minut. Zájemci se ale musí předem objednat na telefonním čísle 577 552 312. Vyšetření může pomoci včas odhalit změny v dutině ústní, které zpočátku nemusí způsobovat žádné potíže.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Slovácko v sobotu 19. září doma remizovalo s Baníkem Ostrava 2-2. Po gólech Dnefeho a Blahuta sice domácí otočili skóre, ale Baník v závěru vyrovnal. Slovácko tak ani po 9. kole nezískalo první výhru v sezóně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Ladíte rádio Kroměříž a svět techniky. V hlubinách Jižního oceánu u Antarktidy objevili vědci nový druh masožravé houby, přezdívané smrtící koule. Tvor připomíná průsvitnou bublinu, ale místo filtrování vody aktivně loví drobné korýše pomocí mikroskopických háčků. Objev padl v hloubce přes 3,5 kilometru během robotického průzkumu mořského dna. Nález potvrzuje, že i v extrémních hlubinách oceánu existuje nečekaně složité a dosud neznámé formy života.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den s Rádiem Kroměříž. Pojďme do Uherského Hradiště. Dům dětí a mládeže Šikula se po více než roce vrací do opravené budovy v ulici Purkyně. Děti dostanou modernizované učebny i nové prostory pro řemeslné a technické aktivity, kde si budou moci vyzkoušet například práci s novými technologiemi a drony. Budova má také nový výtah a bezbariérové zázemí a proměnou prošla i zahrada s hřištěm, ohništěm i interaktivními prvky. Rekonstrukce vyšla na více než 29 milionů korun.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
3: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Pólí Garant, Fléret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest

0: Rádio Kroměříž.
1: Na Rádiu Kroměříž máme rádi novinky nejen z našeho regionu. Pojďme do Holešova. Podzim na zámku bude letos hodně hudební. Série Muzika Holešov nabídne do konce listopadu 4 koncerty a mezi hlavní jména patří baritonista Adam Plachetka nebo houslista Josef Špaček. Plachetka vystoupí 28. října s Filharmonií Bohuslava Martinu, Josef Špaček pak 29. listopadu. Spojí Vivaldiho čtveroročních dob s hudbou Astora Piazzolly. První koncert celé podzimní řady je naplánovaný už na 4. října. Tak jo, užívejte si koncerty, no a samozřejmě krásný podzim ve společnosti Rádia Kroměříž.
2: Rockeři, bluesmeni, pozor! Stetsonen Bourbon v otrokovické besedě 24. října, 19. ročník. Zahrají Krausberry, Dustin Arbuckle and the Damnations, YPS a Highway. Ochutnávky whisky podporují Zlínský kraj a město Otrokovice. Generální partner Slovak Intercargo, 24. října, Otrokovice. Stetsonen Bourbon.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž řidičům ukáže, kde je volno. Zahrada panského domu v Uherském Brodě se otevřela po revitalizaci. A Zlín získal první bod v sezóně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Řidiči v Kroměříži mají nově lepší přehled o volných parkovacích místech. Informační panely ukazují aktuální obsazenost parkovišť na Velkém náměstí, Rigorově náměstí a v parkovacím domě ve Velehradské ulici. Panely jsou umístěné na náměstí Míru, Miličově náměstí a v ulici 1. máje. Město za jejich instalaci zaplatilo zhruba 700 tisíc korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Zahrada panského domu v Uherském Brodě se po rozsáhlé revitalizaci znovu otevřela veřejnosti. Prostor v centru města nabídne více zeleně, nová místa k posezení i zázemí pro kulturní a společenské akce. Přibylo 35 nových vysazených stromů, travnaté plochy, lavičky, odpadkové koše a nové osvětlení. Součástí zahrady je také nový altán, pískovcové schodiště a další prvky, které mají vytvořit příjemné místo pro odpočinek i setkávání.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj se zapojí do připravovaného česko-vietnamského inovačního centra. Jeho cílem je přivést do regionu talentované výzkumníky a technologické začínající firmy z Vietnamu a nabídnout jim podmínky pro další rozvoj. Spolupráce se zaměří například na umělou inteligenci, robotiku, zdravotnické technologie, biotechnologie nebo energetiku. První projekty by mohly do Zlína dorazit v prvním čtvrtletí příštího roku. V prvním programu se počítá nejvýše s 15 projekty.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína získali v neděli 20. září první bod v letošní šancelize. Na hřišti Jablonce remizovali 1-1. Zlín poslal už ve 3. minutě do vedení Štěpán Šmiga. Domácí vyrovnali až v nastaveném čase 2. poločasu. Zlín tak po 9 kolech stále čeká na první vítězství.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den na Rádio Kroměříž. Myslíte si, že už jsme na planetě objevili všechny kočky? A tím nemyslím, že bychom počítali ty kočky, ale jakoby druhy. Tak ne, v Bolivii vědci oficiálně popsali nový druh divoké kočky, který je dokonce menší než běžná domácí kočka. Já jsem strašně ráda, když jsem tady tuhle tu zprávu vůbec četla, protože mně jako přijde až neuvěřitelný, že ještě jde objevit nějaká jiná třeba kočka nebo jiné zvíře, než to, co vůbec známe, jo? OK, u prvoků to neřeším, ale u koček to je zajímavé. No pojďme zpátky, genetické analýzy ukázaly, že se její vývojová větev oddělila od příbuzných přibližně, a teď si držme klobouky, před 1,4 milionů let a jde o první nově pojmenovaný žijící druh divoké kočky už za více než století. Takže zatímco doma přesně víme, kde nám kočka v noci zhodí květináč a tak dále, tak v přírodě pořád existují kočky, které věda teprve poznává. To je krásné. Já jsem tak ráda, že to nejsou jenom ty špatné zprávy, že by nám tady vymíralo všechno, ale že se prostě objevují i nový druh, třeba kočky. Tak jo, super. Já předpokládám, že ti, co mají doma dneska kočku, tak nový druh neobjeví, bude zase všechno tak, jak má být. A mějte pohodový den ve společnosti Rádia Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
6: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím, Rádio Kroměříž.
7: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času zvládnu sám,

0: nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to zažít znova.
3: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kraj podpoří obnovu rybářského pavilonu v Kroměříži. Uherskohradišťský stadion dostává nový trávník. A Slovácko remizovalo s Baníkem 2-2.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Zlínský kraj přispěje více než 645 tisíc korun na obnovu západního průčelí rybářského pavilonu v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Při letošní opravě terasy se ukázalo, že další zásah potřebuje také průčelí a lítinová konstrukce pavilonu. Práce mají být dokončeny v listopadu. Kraj zároveň poskytne 2,1 milionu korun na záchranu historické dřevnice a sušírny ovoce, které se po obnově stanou součástí Muzea lidové kultury a tradic Vlachovska.
0: Uherskohradišťsko.
1: Na městském fotbalovém stadionu v Uherském Hradišti pokračuje obnova sportoviště. Tréninkové hřiště dostalo nový trávník třetí generace, který nahradil původní umělý povrch. Město zároveň letos opravilo také východní tribunu stadionu.
0: Zlínsko.
1: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se zapojuje do celorepublikové kampaně Nestrať úsměv. Od 21. do 25. září nabídne veřejnosti bezplatné preventivní vyšetření dutiny ústní. Vyšetření bude možné absolvovat každý den od 13 do 15 hodin v 21. budově nemocnice. Je zdarma, není potřeba žádanka a trvá přibližně 15 minut. Zájemci se ale musí předem objednat na telefonním čísle 577 552 312. Vyšetření může pomoci včas odhalit změny v dutině ústní, které zpočátku nemusí způsobovat žádné potíže.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Slovácko v sobotu 19. září doma remizovalo s Baníkem Ostrava 2-2. Po gólech Dnefeho a Blahuta sice domácí otočili skóre, ale Baník v závěru vyrovnal. Slovácko tak ani po 9. kole nezískalo první výhru v sezóně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Zveme vás k poslechu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Argentina vyhlásila nezávislost na Španělsku v roce 1816. Název této země pochází z latinského slova argentum, neboli stříbro. První španělští dobyvatelé si mysleli, že země je plná stříbra, protože domorodci jim dávali stříbrné dary. Argentinským národním znakem je slunce května, které je uprostřed argentinské vlajky. Představuje inského boha slunce Intiho. Argentina zaznamenala nejnižší teplotu v Jižní Americe a ta byla naměřena v roce 1907 minus 32,8 stupňů Celsia. Naopak nejvyšší teplota byla naměřena v roce 1905 a to 48,9 stupňů Celsia. V zemi se také nachází nejvyšší bod na jižní i západní polokouli a jmenuje se Aconcagua, která měří 6960 metrů. Argentina má přes 45 milionů obyvatel a 92% jich žije ve městech. Hlavním městem je Buenos Aires, která má přes 3 milionů obyvatel.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: Rockeři, bluesmeni, pozor! Stetson & Bourbon v otrokovické besedě 24. října, 19. ročník. Zahrají Krausberry, Dustin Arbuckle and the Damnations, YPS a Highway. Ochutnávky whisky podporují Zlínský kraj a město Otrokovice. Generální partner Slovak Intercargo, 24. října, Otrokovice. Stetson & Bourbon.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádio Kroměříž. Pojďme na novinky. Řidičům v centru nově pomáhají informační panely, které ukazují počet volných parkovacích míst. Systém zatím sleduje velké náměstí, obě parkoviště na Rýgrově náměstí a parkovací dům s vjezdem z Velehradské ulice v Kroměříži. Panely jsou na náměstí Míru Miličovi náměstí a v ulici 1. máje. Později by se do systému měla přidat také parkoviště ve Vejnojanovského ulici a na Hanáckém náměstí. Takže pokud hledáte parkoviště, což bývá problém v Kroměříži, tak tady máme užitečné pomocníky. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž řidičům ukáže, kde je volno. Zahrada panského domu v Uherském Brodě se otevřela po revitalizaci. A Zlín získal první bod v sezóně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Řidiči v Kroměříži mají nově lepší přehled o volných parkovacích místech. Informační panely ukazují aktuální obsazenost parkovišť na Velkém náměstí, Rigorově náměstí a v parkovacím domě ve Velehradské ulici. Panely jsou umístěné na náměstí Míru, Miličově náměstí a v ulici 1. máje. Město za jejich instalaci zaplatilo zhruba 700 tisíc korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Zahrada panského domu v Uherském Brodě se po rozsáhlé revitalizaci znovu otevřela veřejnosti. Prostor v centru města nabídne více zeleně, nová místa k posezení i zázemí pro kulturní a společenské akce. Přibylo 35 nových vysazených stromů, travnaté plochy, lavičky, odpadkové koše a nové osvětlení. Součástí zahrady je také nový altán, pískovcové schodiště a další prvky, které mají vytvořit příjemné místo pro odpočinek i setkávání.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj se zapojí do připravovaného česko-vietnamského inovačního centra. Jeho cílem je přivést do regionu talentované výzkumníky a technologické začínající firmy z Vietnamu a nabídnout jim podmínky pro další rozvoj. Spolupráce se zaměří například na umělou inteligenci, robotiku, zdravotnické technologie, biotechnologie nebo energetiku. První projekty by mohly do Zlína dorazit v prvním čtvrtletí příštího roku. V prvním programu se počítá nejvýše z 15 projekty.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína získali v neděli 20. září první bod v letošní šancelize. Na hřišti Jablonce remizovali 1-1. Zlín poslal už ve 3. minutě do vedení Štěpán Šmiga. Domácí vyrovnali až v nastaveném čase 2. poločasu. Zlín tak po 9 kolech stále čeká na první vítězství.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádio Kroměříž, krásný den. Doufám, že si ho užíváte, jestli si zrovna třeba čtete, tak by mě zajímalo, kdy vám někdo zaplatil naposledy za to, že jste si četli. V Singapuru teď totiž zkouší přesně tohle. Když si člověk zapíše alespoň 15 minut čtení denně a za 50 takových čtenářských dnů, tak dostane jeden singapurský dolar. Na přivýdělek to teda jako úplně není. Smyslem je spíš udělat z četby pravidelný návyk a trochu konkurovat nekonečnému scrollování na telefonu a levnému dopamínu, jak se říká, ale vlastně je to zajímavé, že jsme se jako dostali do doby, kdy stát hledá způsob, jak lidi motivovat, aby na čtvrt hodiny odložili displej a otevřeli knížku. To je zajímavé, takže u nás to asi nehrozí, že by nám za to někdo platil, ale raději knihu, přátelé, raději knihu. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, hezký den.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Pólí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, Vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.
6: Chci to zažít znova.
7: I na Hradišťsku jsme si blíž.
8: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen z našeho regionu, tentokrát zamíříme do Zlína. Velké kino ve Zlíně čeká po více než 10 letech uzavření rozsáhlá rekonstrukce. Z jednoho sálu vzniknou dva víceúčelové prostory pro filmy, koncerty, festivaly nebo konference a vedle kina má vzniknout podzemní parkoviště přibližně pro 350 aut. Promění se také náměstí práce, kde má místo části současného parkování přibýt prostor pro zeleň a odpočinek. Podle současného harmonogramu by práce mohly skončit až v lednu v roku 2029.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: Rockeři, bluesmeni, pozor! Stetson & Bourbon v otrokovické besedě 24. října, 19. ročník. Zahrají Krausberry, Dustin Arbuckle and the Damnations, YPS a Highway. Ochutnávky whisky podporují Zlínský kraj a město Otrokovice. Generální partner Slovak Intercargo, 24. října, Otrokovice. Stetson & Bourbon.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Na Rádiu Kroměříž máme rádi novinky nejen z našeho regionu. Pojďme do Holešova. Podzim na zámku bude letos hodně hudební. Série Muzika Holešov nabídne do konce listopadu 4 koncerty a mezi hlavní jména patří baritonista Adam Plachetka nebo houslista Josef Špaček. Plachetka vystoupí 28. října s Filharmonií Bohuslava Martinu, Josef Špaček pak 29. listopadu. Spojí Vivaldiho čtveroročních dob s hudbou Astora Piazzolly. První koncert celé podzimní řady je naplánovaný už na 4. října. Tak jo, užívejte si koncerty, no a samozřejmě krásný podzim ve společnosti Rádia Kroměříž.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
3: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kraj podpoří obnovu rybářského pavilonu v Kroměříži. Uherskohradišťský stadion dostává nový trávník. A Slovácko remizovalo s Baníkem 2-2.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Zlínský kraj přispěje více než 645 tisíc korun na obnovu západního průčelí rybářského pavilonu v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Při letošní opravě terasy se ukázalo, že další zásah potřebuje také průčelí a lítinová konstrukce pavilonu. Práce mají být dokončeny v listopadu. Kraj zároveň poskytne 2,1 milionu korun na záchranu historické dřevnice a sušírny ovoce, které se po obnově stanou součástí Muzea lidové kultury a tradic Vlachovska.
0: Uherskohradišťsko.
1: Na městském fotbalovém stadionu v Uherském Hradišti pokračuje obnova sportoviště. Tréninkové hřiště dostalo nový trávník třetí generace, který nahradil původní umělý povrch. Město zároveň letos opravilo také východní tribunu stadionu.
0: Zlínsko.
1: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se zapojuje do celorepublikové kampaně Nestrať úsměv. Od 21. do 25. září nabídne veřejnosti bezplatné preventivní vyšetření dutiny ústní. Vyšetření bude možné absolvovat každý den od 13 do 15 hodin v 21. budově nemocnice. Je zdarma, není potřeba žádanka a trvá přibližně 15 minut. Zájemci se ale musí předem objednat na telefonním čísle 577 552 312. Vyšetření může pomoci včas odhalit změny v dutině ústní, které zpočátku nemusí způsobovat žádné potíže.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Slovácko v sobotu 19. září doma remizovalo s Baníkem Ostrava 2-2. Po gólech Dnefeho a Blahuta sice domácí otočili skóre, ale Baník v závěru vyrovnal. Slovácko tak ani po 9. kole nezískalo první výhru v sezóně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to zažít znova.
1: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Pohodový den s Rádiem Kroměříž. Pojďme do Uherského Hradiště. Dům dětí a mládeže Šikula se po více než roce vrací do opravené budovy v ulici Purkyně. Děti dostanou modernizované učebny i nové prostory pro řemeslné a technické aktivity, kde si budou moci vyzkoušet například práci s novými technologiemi a drony. Budova má také nový výtah a bezbariérové zázemí a proměnou prošla i zahrada s hřištěm, ohništěm i interaktivními prvky. Rekonstrukce vyšla na více než 29 milionů korun.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

Hvězdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Legendární brouci The Beatles právě teď na Rádiu Kroměříž.

0: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Pólí Garant, Fléret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to zažít znova.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

0: se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Rádio Kroměříž, Rádio Kroměříž, Rádio Zlínského kraje.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž řidičům ukáže, kde je volno. Zahrada panského domu v Uherském Brodě se otevřela po revitalizaci. A Zlín získal první bod v sezóně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Řidiči v Kroměříži mají nově lepší přehled o volných parkovacích místech. Informační panely ukazují aktuální obsazenost parkovišť na Velkém náměstí, Rigorově náměstí a v parkovacím domě ve Velehradské ulici. Panely jsou umístěné na náměstí Míru, Miličově náměstí a v ulici 1. máje. Město za jejich instalaci zaplatilo zhruba 700 tisíc korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Zahrada panského domu v Uherském Brodě se po rozsáhlé revitalizaci znovu otevřela veřejnosti. Prostor v centru města nabídne více zeleně, nová místa k posezení i zázemí pro kulturní a společenské akce. Přibylo 35 nových vysazených stromů, travnaté plochy, lavičky, odpadkové koše a nové osvětlení. Součástí zahrady je také nový altán, pískovcové schodiště a další prvky, které mají vytvořit příjemné místo pro odpočinek i setkávání.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj se zapojí do připravovaného česko-vietnamského inovačního centra. Jeho cílem je přivést do regionu talentované výzkumníky a technologické začínající firmy z Vietnamu a nabídnout jim podmínky pro další rozvoj. Spolupráce se zaměří například na umělou inteligenci, robotiku, zdravotnické technologie, biotechnologie nebo energetiku. První projekty by mohly do Zlína dorazit v prvním čtvrtletí příštího roku. V prvním programu se počítá nejvýše s 15 projekty.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína získali v neděli 20. září první bod v letošní šancelize. Na hřišti Jablonce remizovali 1-1. Zlín poslal už ve 3. minutě do vedení Štěpán Šmiga. Domácí vyrovnali až v nastaveném čase druhého poločasu. Zlín tak po 9 kolech stále čeká na první vítězství.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a svět techniky. V hlubinách Jižního oceánu u Antarktidy objevili vědci nový druh masožravé houby, přezdívané smrtící koule. Tvor připomíná průsvitnou bublinu, ale místo filtrování vody aktivně loví drobné korýše pomocí mikroskopických háčků. Objev padl v hloubce přes 3,5 kilometru během robotického průzkumu mořského dna. Nález potvrzuje, že i v extrémních hlubinách oceánu existuje nečekaně složitý a dosud neznámé formy života.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Nebudem se zraňovat,
1: nebudem se zraňovat.
0: Budem na sebe v koutě číhat, smát se a po očku sledovat.
1: A po očku sledovat.
0: Je naše oči už se na to nebudou chtít dívat.
2: Rádio Zlínského kraje. Rádio

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Zveme vás k poslechu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Argentina vyhlásila nezávislost na Španělsku v roce 1816. Název této země pochází z latinského slova argentum, neboli stříbro. První španělští dobyvatelé si mysleli, že země je plná stříbra, protože domorodci jim dávali stříbrné dary. Argentinským národním znakem je slunce května, které je uprostřed argentinské vlajky. Představuje inského boha slunce Intiho. Argentina zaznamenala nejnižší teplotu v Jižní Americe a ta byla naměřena v roce 1907 -32,8 stupňů Celsia. Naopak nejvyšší teplota byla naměřena v roce 1905, a to 48,9 stupňů Celsia. V zemi se také nachází nejvyšší bod na jižní i západní polokouli a jmenuje se Aconcagua, která měří 6960 metrů. Argentina má přes 45 milionů obyvatel a 92% jich žije ve městech. Hlavním městem je Buenos Aires, která má přes 3 milionů obyvatel.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kraj podpoří obnovu rybářského pavilonu v Kroměříži. Uherskohradišťský stadion dostává nový trávník. A Slovácko remizovalo s Baníkem 2-2.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Zlínský kraj přispěje více než 645 tisíc korun na obnovu západního průčelí rybářského pavilonu v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Při letošní opravě terasy se ukázalo, že další zásah potřebuje také průčelí a lítinová konstrukce pavilonu. Práce mají být dokončeny v listopadu. Kraj zároveň poskytne 2,1 milionu korun na záchranu historické dřevnice a sušírny ovoce, které se po obnově stanou součástí Muzea lidové kultury a tradic Vlachovska.
0: Uherskohradišťsko.
1: Na městském fotbalovém stadionu v Uherském Hradišti pokračuje obnova sportoviště. Tréninkové hřiště dostalo nový trávník třetí generace, který nahradil původní umělý povrch. Město zároveň letos opravilo také východní tribunu stadionu.
0: Zlínsko.
1: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se zapojuje do celorepublikové kampaně Nestrať úsměv. Od 21. do 25. září nabídne veřejnosti bezplatné preventivní vyšetření dutiny ústní. Vyšetření bude možné absolvovat každý den od 13 do 15 hodin v 21. budově nemocnice. Je zdarma, není potřeba žádanka a trvá přibližně 15 minut. Zájemci se ale musí předem objednat na telefonním čísle 577 552 312. Vyšetření může pomoci včas odhalit změny v dutině ústní, které zpočátku nemusí způsobovat žádné potíže.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Slovácko v sobotu 19. září doma remizovalo s Baníkem Ostrava 2-2. Po gólech Dnefeho a Blahuta sice domácí otočili skóre, ale Baník v závěru vyrovnal. Slovácko tak ani po 9. kole nezískalo první výhru v sezóně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: ale stejně můžeme.
1: Proč si půjdeš na jinou školu? Nepůjdeš? Půjdeš na jinou školu. Nepůjdeš, nepůjdeš, nepůjdeš, nepůjdeš.
2: Krázlové. Zločinci.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádio Kroměříž, krásný den. Doufám, že si ho užíváte, jestli si zrovna třeba čtete, tak by mě zajímalo, kdy vám někdo zaplatil naposledy za to, že jste si četli. V Singapuru teď totiž zkoušejí přesně tohle. Když si člověk zapíše alespoň 15 minut čtení denně a za 50 takových čtenářských dnů, tak dostane jeden singapurský dolar. Na přivýdělek to teda jako úplně není. Smyslem je spíš udělat z četby pravidelný návyk a trochu konkurovat nekonečnému scrollování na telefonu a levnému dopamínu, se říká, ale vlastně je to zajímavé, že jsme se jako dostali do doby, kdy stát hledá způsob, jak lidi motivovat, aby na čtvrt hodiny odložili displej a otevřeli knížku. To je zajímavé, takže u nás to asi nehrozí, že by nám za to někdo platil, ale raději knihu, přátelé, raději knihu. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, hezký den.
2: Rádio Kroměříž a megahity 90. let.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rokový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Čau přátelé, je tady čas rokového žvance na vlnách Rádia Kroměříž. Vás zdraví Lupo a dnes mám tady milé hosty kousek od Kroměříže z vesnice Luclavice. Tam vznikla kapela Jateční váha. Jsou to kluci, které už znám hodně, hodně dlouho. Natočili nějaké CDčko, tak se kolem tohoto CDčka budeme motat. Já jsem kapelu vlastně ještě nepředstavil, takže Ivoš Grmela, kytarista a zpěvák, hlavní frontman kapely Jateční váha. Čau.
2: Zdravím na Rádio Kroměříž.
1: Pak je tady můj spolužák z rodiny Michoňků, známý to pojem v Kroměříži muzikantský, Martin Michoňk, který hraje na bicí.
3: Ahoj posluchači.
1: Pak je tady jeden z nejtalentovanějších kytaristů na kroměřížské scéně, Jirka Kotas. Čau, čau, koty.
4: Ahoj, ahoj.
1: A basa, kterého znám tak akorát z vyprávění nebo z dobrodružných knížek, Peca. Čau, čau, Peco.
5: Zdravím Rádio Kroměříž.
1: Teď se vás, kluci, zeptám, kterou vaši písničku jste vybrali, kterou zahájíme dnešní rokový žvanec, tak která to bude?
2: Jako nápal bych určitě pustil písničku Jezevec, protože tuto písničku už lidi znají, dokonce i někde mimo Luclavice a mimo Kroměříž, to byli prostě váci, kteří prostě řekli Ježíš Jezevec. Protože si ho pamatovali, jo, tak Jezevec si pamatovali všichni.
4: No, Jezevec, já jsem ještě v té kapele nebyl, ale jak vznikla, tak by tam mělo být podle jídla. Měla to být vlastně taková pečinka ve tvaru hřbetu Jezevce.
1: A my teď tohle labužu můžeme naservírovat posluchačům Rádia Kroměříž potažmo rokového žvance v podobě nefalšovaného luclavského rock'n'rollu, takže kapela Jateční váha, Jezevec a přejeme příjemný poslech a dobrou chuť.

0: Přátelé, dozněl jezevec kapely Jateční váha mých dnešních hostů, ale my se teď ponoříme trošku do pomalejšího tempa. Kluci vybrali pomalejší skladbu s názvem To nám řekne vlastně Ivoš Grmela.
1: Tato písnička vznikla vlastně, muzika je ode mě, text je od Katky Šibíkové, ta písnička je pomalá, krásná a je to takové, je to hit, je to dobrá písnička, jako opravdu je to fajn.
0: Je fajn, to mohu potvrdit a my si pojďme pustit tenhle skvělej oplodňová kapely Jateční váha.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Posloucháte rokový žvanec na vlnách Rádia Kroměříž a my si dáme další písničku mých dnešních hostů kapely Jateční váha. A já se opět ptám Ivoše, jelikož je to další písnička z jeho autorského šuplíku, o čem tahle písnička vlastně je?
3: Je to vlastně o Křečkovi, který brání ve stavbě dálnice D49. Vůda složil tehdy ten text a napsal mě výhružnou SMSku a zhudební to, vole. Tak já jsem to zhudebnil a je to naše vlastně písnička, která je nejvíc mediálně známá, která je na YouTube, já nevím kde všude. Dokonce i při nějakém vystoupení přišli mladí kluci a chtěli to po nás. A vy hrajete Křečka? Jo, my hrajeme Křečka, tak můžeme to pustit a uznáte za vhodné, jestli je to dobrý nebo ne.
2: Já si myslím, že to dobrý určitě je, protože to poukázalo na to, co nás tady strašilo ten Křeček 20 roku minimálně. A teď si pojďme pustit tuhle skvělou písničku s názvem Balada o strašlivém zvířátku. Úžasný název, tak příjemný poslech.
4: Nedaleko Hulína leží malá dědina a u níž je zvířátko. O něm dozvíme se zakrátko.

Benešova, aby člověk roky čekal. Jmenuje se Křiček Polní, to strašlivé zvířátko, že se zase léta soudí, stavět budem zakrátko. Křiček to je velké borec, zastaví i dálnici a zelení teroristé mají úsměv na líci. Když nevíde Křiček, najdeme si zvíře jiné a veškerá snaha soudů účinkem se zase mine.

0: Já musím podotknout, že mi dnešní hosté, kluci z kapely Jateční Váha, dělají muziku opravdu, jak se má, srdíčkem. Je to svým způsobem takové trochu jiné, ale já to mám rád, já tenhle humor muzikantský opravdu miluju. Za Komanču byste měli určitě utrum, ale já jsem se chtěl zeptat na jinou věc. Kdy vlastně kapela Jateční Váha vznikla?
1: Kapela Jateční Váha vznikla před 9 rokama v Luclavicích. Zakladatel, vlastně otci zakladatele, tak říkal Marcel Quinta, jeden z otců zakladatelů. Zakladatel jsou já, Ivoš Grmela, Hulda, Libor Hulda, Hulenka, klávesy a zpěv a Marcel Quinta, tehdy hrál na kytaru. On potom šel do Německa dělat, takže skončil v kapele. A přišli další lidé jako Tomáš Kotas na kytaru, on s náma hrál asi rok a po něm to vzal Jirka Kotas, je oba dva výborní kytaristi. Tomáš dělá u silnic, dělá na finišeru a tak dělal prostě do noční hodin nebo do večerní hodin, hlavně v letě, kdy jsme zkoušeli a prostě skončil u nás. Oslovil jsem Jirku Kotase, který je talentovaný mladý klučina oproti nám všem ostatním a ten nám hromadu písniček prostě jakoby naranžoval nebo dal dohromady to solo na kytaru, které bylo úplně perfektní.
0: Já Jirku znám a můžeme se ho vlastně zeptat, jak se dostal do kapely Jateční Váha. Já ho znám jako opravdu skvělého bombastického kytaristu.
2: Tak je to asi 8 roků, za tohle jsem si našel jako pro zábavu, nebo souhlasil jsem, že tam s nima budu hrát, účinkovat, protože jsem měl ještě jednu kapelu, která teda, ano, vydělává nějaký peníze, ale toto mě bavilo dělat nějaký druhý styl muziky, než dělám teda. Takže mě to baví, jsem s nima 9 let a myslím, že spokojení jsou všetci, takže.
0: Já si myslím, že i já bych byl spokojený, kdyby se mnou sem tam zahrál, protože vím, jaké kvality ty máš.
2: No, však může být.
0: Já už jsem si tě všiml jako mladýho, ale teď si pojďme pustit písničku, kterou jste vybrali jako další v pořadí s názvem Vzpomínka, autorské dvojice Hulenka Grmela. Tak opět příjemný poslech.

Tak, ať nám to trošku odsejpá, dáme si další písničku s názvem Mucha z desky Tož jdeme dál. Písnička, kterou napsal Ivo Grmela, opět text i hudba.

mucha. Mucholapka nepomáhá, pořídím si sítě, ale chytrá mucha stejně překvapí tě. Tento boj s nepřítelem strašně dlouho trvá, jednou muchu zabiješ.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: My se po ose času posouváme dál v rokovém žvanci a dáme si další písničku kapely Jateční váha mých dnešních hostů, o které by mohl opět Ivoš Grmele jakožto autor skladby vlastně něco říct, protože tahle písnička má opět nějaký ten příběh svůj.
3: Ano, písnička se jmenuje Trolejbus a ta písnička vznikla, když jsem přišel o řidičák a jezdil jsem trolejbusem do práce. Prostě a v tom trolejbusu jsem normálně vytáhl notebook, na notebook jsem si dal papír a tuškou jsem psal text tady k této písničce. Takže vznikla písnička Trolejbus, ona je jednoduchá, je to jeden taky z největších hitů, protože na kresy akci, kde jsme hráli úplně poprvní, jsme ji hráli šestka.
2: To se hned tak nestává, ale teď si na vlnách Rádia Kroměříž pustíme aspoň jednou a pojďme do téhle skvělé záležitosti s názvem Trolejbus. Jateční váha, příjemný poslech.

0: Další vstup bych rád věnoval taky svému spolužákovi, beatsmanovi v kapele Jateční váha, kterou tady dneska mám jako hosty, ale taky jako perfektnímu muzikantovi, protože tvoji rodiče byli známí muzikantští učitelé v Kroměříži. To bych taky rád vzpomněl.
1: To byli známí učitelé hudby v Lidové škole a konzervatoř Otec. A otec založil dechovku kroměřížskou.
0: Hráli jsme i spolu, ale v každém případě, kde zhrál mezi tím, když já jsem hrál úplně nikde jinde.
1: Hlavně jsem dělal bubny, což to byly většinou školní projekty, anebo školní kapely, anebo přátelé. Například je tady basák Peťa, ten tam taky figuroval, že Peťo? Ozví se, že Peťo?
2: Tak, tak.
1: On hrával taky předtím, ty mladé léta. A ty tu školní, to jsme dělali, že jsme se vlastně spojili hudebně více muzikantů z více směrů a kapel a hráli jsme tehle taky pro radost, ne pro peníze.
0: Nebylo to pro peníze, zpíval s náma vlastně výborný zpěvák Zdeňa Vávra, který potom zpíval v Krédu, úžasný, úžasný zpěvák, a já jsem se tam sral do basy, kterou jsem totálně neovládal v té době. Dnešní době už bych si troufl i na jiné nástroje, samozřejmě za těch 45 roků, co člověk hraje, nějaký ty nástroje zvládá, nějak aspoň, ale v současné době si tak říkám, že jsem vlastně nejstarší zpěvák tady v okolí širokém, který ještě hraje zábavy pravidelně, no.
1: No z té doby si myslím, že jsi opravdu nejstarší, no. Jste jako, když to vemu na léta.
0: Já už teď ale končím a budu se věnovat vnoučatům. Ty, Michale, máš nějaký ty vnoučata taky, že?
1: Mám 5 vnoučat, ale já na to navážu. Tobě to končí, jak říkáš. A já jsem to zakončil, tu kariéru, nedávno. Prodal jsem bubny, sonory, co jsem měl na koncerty, a ziliény, činely a všechno, co jsem měl, jsem prodal. A tak pak mě tady chlapci z kapely oslovili, jestli bych nehrál. A já bubny pryč. No tak jsem si musel koupit nové bubny, teda teďka používám, a jsou to bubny, které mě teda udělali radost. Natali, jestli někdo z vás zná, možná posluchači, někteří budou znát, to jsou také specifické bubny a mají velice příjemný rokový basový nádech. Takže jsem byl donucen si koupit po ukončení kariéry bubnovací bubny a pokračuju s kapelou tady místně dál. Tak to takový příběh.
0: No, já musím vzpomenout, že jsi byl taky na svatbě, nevím, jestli za svědka, to už si opravdu nepamatuju, ale byl.
1: A ano, byl jsem.
0: No vidíš, a už je to 41 let.
1: Toto si vzpomínat nemusel.
0: Musel, protože má drahá půlka by řekla, že ty ani nevíš, jak dlouho jsme svoji. A o tom to přesně je. Ale pojďme si pustit další písničku kapely Jateční váha, kterou nám opět asi uvede Ivošek.
3: Prapodivné panství, tady muziku jsem složil já a text složila Katka Šibíková, to je naše dvorní textařka, která složila několik textů. Byla to holka, která v tu dobu, když skládala tento text, měla 17 roku. A ten text má prostě, má váhu, má tíhu. Nám se to líbilo, tak já jsem to udělal do této podoby, kterou uslyšíte. A jak říká Lupo, dvojsmyslné, protože je to i trochu o naší republice.
0: Politiku tady nemusíme zavádět, ale ten druhý smysl tam je a my si teď pojďme pustit teda tu vlasteneckou skladbu kapely Jateční váha s názvem Prapodivné panství.

naděje, ta neumírá, ať si každý říká, co chce, ve mně stále žije víra.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Z čerstva a hrdě jdeme do další písničky kapely Jateční váha mých dnešních hostů a opět dáme prostor autorovi téhle písničky, která následuje, Ivošovi Grmelovi.
2: Tato písnička je opět moje a když jsem klukům říkal, jak mají začít nebo co mají dělat, to, protože to je taková věc, která je moje, jako řekl bych prostě, srdeční záležitost. Řekl jsem klávesákovi, prostě hraj klávesy, jenom podklady, nic víc. A Jurovi jsem řekl, hraj solo od jednoho nejmenovaného zpěváka prostě. On to začal hrát a říkám, to je přesně ono. A začali to hrát prostě. Já jsem to začal zpívat, teď jsem to v tom studiu, jsem to nemohl naspívat, protože to byla šílená písnička. Pak se si dal dvě štamprle, naspíval jsem to a hotovo.
1: Takže po Ivošovém doladění ve studiu vlastně můžeme teď poslechnout tu finální verzi studiovou s názvem Neskutečná. Opět příjemný poslech.

0: Super skladba, ale teď se tě Ivo jako frontmana nebo jako kapelního mazlíka zeptám, do jaké škatulky nebo do jakého stylu bys zařadil vaši kapelu Jateční váha?
1: To je opravdu zajímavá otázka, totiž já jsem ten styl vymyslel a jmenuje se hospodský punk. Ten styl této kapely se jmenuje hospodský punk, protože je to něco mezi big beatem, punkem a já nevím čím prostě.
0: A rock and roll ještě.
1: To je svérazná muzika prostě, ale je to takový, je to opravdu big beat prostě, ale jmenuje se to hospodský punk. A vlastně když je náš kolega nebo kolega kamarád, chtěl po nás, ať složíme nějakou věc, která je obyčejná prostě, něco jako z hospody prostě. Hoši, složte písničku, která se bude jmenovat Dopiju a jdu. Tak jsme už složili a je to tam.
0: Tak pojďme si tuhle hospodskou hymnu vlastně luclavskou pustit. Dopiju a jdu, kapela Jateční váha.

0: Tak nastal čas, kdy Peca, Ivoš a Martin si šli dát něco ostřejšího do baru a kafíčko, ale jako jedinýho abstinenta, kterýho jsem si tady nechal, je Jirka Kotas a toho vyspovídám vlastně. Máte vlastně, ty desky jsou dvě a já bych se tě, Jirko, zeptal, kde se natáčelo?
1: Tak natáčelo se to v rožnovském studiu Alias, kde jsem byl nucen aj přespat, aby jsme to stihli všechno natočit. A tohle je písnička Čert, kde je vlastně zakomponovaná, no od koho to je? To je známá Oda na radost, se tomu říká. Tam je solo z toho vytvořené.
0: Rainbow.
1: No, něco takového tam myslím. Při nahrávání mi praprasklo asi 3 struny už minimálně při tom nahrávání, takže...
0: Ty víš, jak hrábnout do kytary, aby struna praskla a ty jsi mohl odpočinout, že?
1: No, docela to zdržovalo potom. Říkám, musel jsem tam aj přespat ve studiu, poprvé jsem spal ve studiu nahrávacím v režii, pod mě, bez oken, takže jsem měl takový docela nervy z toho.
0: Jirko, nejsi první ani poslední, kdo ve studiu přespával, protože já strávil ve studiích tolik času, že bych ho mohl prodávat.
1: Je to možný, byl ten gauč docela proložený, takže nevím. Ale...
0: Už tě nebudu trápit a pojďme si pustit další písničku kapely Jateční váha s názvem Čert. Opět zapašte u toho.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Já bych si teď, kluci, zkusil s dovolením vaším vybrat jednu písničku z CDčka Tož jdeme dál s názvem Zkusím to napsat. Písnička je trošku jiná, je to opět zase ten luclavský punk, ale má v sobě něco jiného, já se snažím přijít na to, co tam je jiného. A teď to bude úkol i posluchačů Rádia Kroměříž najít tam něco jiného než v ostatních písničkách. Bude to oříšek, ale jdeme na to. Jateční váha a skladba Zkusím to napsat.

0: Kluci, jak se snažím vždycky říct, všem hodina má jenom 60 minut. My jsme těch 60 minut docela vyčerpali. Zbývá nám čas na poslední písničku na rozloučení a já vám, kluci, moc krát děkuji, že jste přišli požvaně do rokového žvance o vašich dvou deskách s názvem A tož tak a druhé Tož jedeme dál. Já si myslím, že jsme uspokojili hlavně ty posluchače Rádia Kroměříž jakožto punk hospodské štangasty, protože tahle muzika určitě patří také do rokového žvance. Ještě jednou moc krát vám děkuji a do rockerské žákovské knížky vám všem píšu jedničku s hvězdičkou a držím vám palce, ať se vám daří. Ještě jednou díky.
1: Lupo, děkuji za pozvání, aby kapela Jateční váha vlastně šla do toho éteru.
2: Tak Lupo, děkujem za pozvání. Když tak jsou tam facebookové stránky Jateční váha, kdyby někdo měl zájem, tak ať se ozve.
3: A doufám, že se potkáme na nějakých akcích.
2: Díky Lupo, ještě jednou.
4: Peťo, Lupo, kamaráde starý, díky za pozvání. Uvidíme, co to přinese všechno ta kapela a je fajn, že nás opravdu lidi uslyší, no, že budou vidět, co jde nebo ne.
0: Tak kluci, moc krát děkuji a ještě jednou díky a my si teď pustíme tu poslední písničku na dobrou bezbolestnou noc, která to bude.
1: Poslední písnička, kterou hrajem, nebo kterou budem, se jmenuje Nejdu domů.
0: Čau, čau.
2: Hojas.
1: Mějte se.
4: Čau.

0: www.radiokroměříž.cz. Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kraj podpoří obnovu rybářského pavilonu v Kroměříži. Uherskohradišťský stadion dostává nový trávník. A Slovácko remizovalo s Baníkem 2-2.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Zlínský kraj přispěje více než 645 tisíc korun na obnovu západního průčelí rybářského pavilonu v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Při letošní opravě terasy se ukázalo, že další zásah potřebuje také průčelí a lítinová konstrukce pavilonu. Práce mají být dokončeny v listopadu. Kraj zároveň poskytne 2,1 milionu korun na záchranu historické dřevnice a sušírny ovoce, které se po obnově stanou součástí Muzea lidové kultury a tradic Vlachovska.
0: Uherskohradišťsko.
1: Na městském fotbalovém stadionu v Uherském Hradišti pokračuje obnova sportoviště. Tréninkové hřiště dostalo nový trávník třetí generace, který nahradil původní umělý povrch. Město zároveň letos opravilo také východní tribunu stadionu.
0: Zlínsko.
1: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se zapojuje do celorepublikové kampaně Nestrať úsměv. Od 21. do 25. září nabídne veřejnosti bezplatné preventivní vyšetření dutiny ústní. Vyšetření bude možné absolvovat každý den od 13 do 15 hodin v 21. budově nemocnice. Je zdarma, není potřeba žádanka a trvá přibližně 15 minut. Zájemci se ale musí předem objednat na telefonním čísle 577 552 312. Vyšetření může pomoci včas odhalit změny v dutině ústní, které zpočátku nemusí způsobovat žádné potíže.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Slovácko v sobotu 19. září doma remizovalo s Baníkem Ostrava 2-2. Po gólech Dnefeho a Blahuta sice domácí otočili skóre, ale Baník v závěru vyrovnal. Slovácko tak ani po 9. kole nezískalo první výhru v sezóně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.
1: Ahojte, ja som Kuli zo skupiny Lesmot a zdravím Rádio Kroměříž.

0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
1: Pro boha se střidejte mi do zín. Tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a Svět techniky. V hlubinách Jižního oceánu u Antarktidy objevili vědci nový druh masožravé houby, přezdívané smrtící koule. Tvor připomíná průsvitnou bublinu, ale místo filtrování vody aktivně loví drobné korýše pomocí mikroskopických háčků. Objev padl v hloubce přes 3,5 kilometru během robotického průzkumu mořského dna. Nález potvrzuje, že i v extrémních hlubinách oceánu existuje nečekaně složitý a dosud neznámé formy života.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Rádio Kroměříž. 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. I na Hradišťsku jsme si blíž. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž řidičům ukáže, kde je volno. Zahrada panského domu v Uherském Brodě se otevřela po revitalizaci. A Zlín získal první bod v sezóně.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Řidiči v Kroměříži mají nově lepší přehled o volných parkovacích místech. Informační panely ukazují aktuální obsazenost parkovišť na Velkém náměstí, Rigorově náměstí a v parkovacím domě ve Velehradské ulici. Panely jsou umístěné na náměstí Míru, Miličově náměstí a v ulici 1. máje. Město za jejich instalaci zaplatilo zhruba 700 000 korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Zahrada panského domu v Uherském Brodě se po rozsáhlé revitalizaci znovu otevřela veřejnosti. Prostor v centru města nabídne více zeleně, nová místa k posezení i zázemí pro kulturní a společenské akce. Přibylo 35 nových vysazených stromů, travnaté plochy, lavičky, odpadkové koše a nové osvětlení. Součástí zahrady je také nový altán, pískovcové schodiště a další prvky, které mají vytvořit příjemné místo pro odpočinek i setkávání.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj se zapojí do připravovaného česko-vietnamského inovačního centra. Jeho cílem je přivést do regionu talentované výzkumníky a technologické začínající firmy z Vietnamu a nabídnout jim podmínky pro další rozvoj. Spolupráce se zaměří například na umělou inteligenci, robotiku, zdravotnické technologie, biotechnologie nebo energetiku. První projekty by mohly do Zlína dorazit v prvním čtvrtletí příštího roku. V prvním programu se počítá nejvýše z 15 projekty.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína získali v neděli 20. září první bod v letošní šancelize. Na hřišti Jablonce remizovali 1-1. Zlín poslal už ve 3. minutě do vedení Štěpán Šmiga. Domácí vyrovnali až v nastaveném čase 2. poločasu. Zlín tak po 9 kolech stále čeká na první vítězství.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kraj podpoří obnovu rybářského pavilonu v Kroměříži. Uherskohradišťský stadion dostává nový trávník. A Slovácko remizovalo s Baníkem 2-2.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Zlínský kraj přispěje více než 645 tisíc korun na obnovu západního průčelí rybářského pavilonu v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Při letošní opravě terasy se ukázalo, že další zásah potřebuje také průčelí a lítinová konstrukce pavilonu. Práce mají být dokončeny v listopadu. Kraj zároveň poskytne 2,1 milionu korun na záchranu historické dřevnice a sušírny ovoce, které se po obnově stanou součástí Muzea lidové kultury a tradic Vlachovska.
0: Uherskohradišťsko.
1: Na městském fotbalovém stadionu v Uherském Hradišti pokračuje obnova sportoviště. Tréninkové hřiště dostalo nový trávník třetí generace, který nahradil původní umělý povrch. Město zároveň letos opravilo také východní tribunu stadionu.
0: Zlínsko.
1: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se zapojuje do celorepublikové kampaně Nestrať úsměv. Od 21. do 25. září nabídne veřejnosti bezplatné preventivní vyšetření dutiny ústní. Vyšetření bude možné absolvovat každý den od 13 do 15 hodin v 21. budově nemocnice. Je zdarma, není potřeba žádanka a trvá přibližně 15 minut. Zájemci se ale musí předem objednat na telefonním čísle 577 552 312. Vyšetření může pomoci včas odhalit změny v dutině ústní, které zpočátku nemusí způsobovat žádné potíže.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Slovácko v sobotu 19. září doma remizovalo s Baníkem Ostrava 2-2. Po gólech Dnefeho a Blahuta sice domácí otočili skóre, ale Baník v závěru vyrovnal. Slovácko tak ani po 9. kole nezískalo první výhru v sezóně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Zveme vás k poslechu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Argentina vyhlásila nezávislost na Španělsku v roce 1816. Název této země pochází z latinského slova argentum, neboli stříbro. První španělští dobyvatelé si mysleli, že země je plná stříbra, protože domorodci jim dávali stříbrné dary. Argentinským národním znakem je slunce Května, které je uprostřed argentinské vlajky. Představuje inského boha slunce Intiho. Argentina zaznamenala nejnižší teplotu v Jižní Americe a ta byla naměřena v roce 1907 -32,8°C. Naopak nejvyšší teplota byla naměřena v roce 1905, a to 48,9°C. V zemi se také nachází nejvyšší bod na jižní i západní polokouli a jmenuje se Aconcagua, která měří 6960 metrů. Argentina má přes 45 milionů obyvatel a 92% jich žije ve městech. Hlavním městem je Buenos Aires, která má přes 3 milionů obyvatel.
0: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.
4: Z Domky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: I na Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž řidičům ukáže, kde je volno. Zahrada panského domu v Uherském Brodě se otevřela po revitalizaci. A Zlín získal první bod v sezóně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Řidiči v Kroměříži mají nově lepší přehled o volných parkovacích místech. Informační panely ukazují aktuální obsazenost parkovišť na Velkém náměstí, Rigorově náměstí a v parkovacím domě ve Velehradské ulici. Panely jsou umístěné na náměstí Míru, Miličově náměstí a v ulici 1. máje. Město za jejich instalaci zaplatilo zhruba 700 tisíc korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Zahrada panského domu v Uherském Brodě se po rozsáhlé revitalizaci znovu otevřela veřejnosti. Prostor v centru města nabídne více zeleně, nová místa k posezení i zázemí pro kulturní a společenské akce. Přibylo 35 nových vysazených stromů, travnaté plochy, lavičky, odpadkové koše a nové osvětlení. Součástí zahrady je také nový altán, pískovcové schodiště a další prvky, které mají vytvořit příjemné místo pro odpočinek i setkávání.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj se zapojí do připravovaného česko-vietnamského inovačního centra. Jeho cílem je přivést do regionu talentované výzkumníky a technologické začínající firmy z Vietnamu a nabídnout jim podmínky pro další rozvoj. Spolupráce se zaměří například na umělou inteligenci, robotiku, zdravotnické technologie, biotechnologie nebo energetiku. První projekty by mohly do Zlína dorazit v prvním čtvrtletí příštího roku. V prvním programu se počítá nejvýše z 15 projekty.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína získali v neděli 20. září první bod v letošní šance lize. Na hřišti Jablonce remizovali 1-1. Zlín poslal už ve 3. minutě do vedení Štěpán Šmiga. Domácí vyrovnali až v nastaveném čase druhého poločasu. Zlín tak po 9 kolech stále čeká na první vítězství.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kraj podpoří obnovu rybářského pavilonu v Kroměříži. Uherskohradišťský stadion dostává nový trávník. A Slovácko remizovalo s Baníkem 2-2.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Zlínský kraj přispěje více než 645 tisíc korun na obnovu západního průčelí rybářského pavilonu v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Při letošním